so betimi afrɛ obetimi afrɛ na wo nso wodeɛ obetimi afrɛ na wo nso wodeɛ aba momfa nkyɛme na ɛsɛ mekɔprɛ baabi ɛsɛ me nsa kɔprɛ baabi o momfa nkyɛme.

0: Awurade pɛ nyɛ hɔ. Nea wɔnhwɛ wɔ asase so biara. Awurade pɛ na nyɛ hɔ.
1: Amen.
0: And so near.